0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase, jak Isus od Tamišov, išli za ním dvome slepí i kričali: Isuse, synu Davida, rozmiluj sa nad nami. Jak vošol do domu, slepí prešli k ňomu a Isus im povil: Ci verite, že môžu toto zrobiti? Odpovili jomu: Hej, hospody. Isus dotulil sa ich očej i povil: Nej bude tak, jak verite. Tohle slepí provedeli. Isus im pohrozil: Merkujte, že by sa nechto o tým nediznal. No oni išli i proslavľali jeho po celý ti zemli. A jak odchodili, preveli ku ňomu nímoho človeka opanovaného démonom. Jak Isus vhnal démona, nímej prorík. A národ čudoval sa i hovoril: Nekda mdaš to také v Izraeli, nevideli. No farizei povili: Jomu veľmož démoniu pomáhať vhňati démoniu. A Isus chodil po všetkých místach i selách, učil v ich synagogách, propovídal evanhelie cárstva i ličil v ľuďach každej byľ i každú chvorotu.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie.

jeszcze w miecz wklązałam, serce rozstawa cítím. Pak bločky vteřin pod tvým pohledem dají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Na věšák povisí kabát noci černý.

sákne do peří. S nou rukou týdnou, co umíhá, leží, pak jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peří. S nou rukou týdnou, co umíhá, leží, pak jsou vykročí.